0: počasí. Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia ve stínu. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku. Skyrock.
1: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítač Kepky do sálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme.
4: Zvířata se o sebe umějí postarat, vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
5: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
5: You're gonna just accept your fate.
2: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi.
6: You're gonna gas the building with us in it.
2: Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujde.

0: Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Krojcegr z Premier Cinema. Si děkujeme, že jsi s námi.
0: Díky, Lukáši, a všem přeji hezký den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Projekt multifunkční arény v Olomouci na Velkomoravském po převzetí územní skupinou Creditas končí. Investor uvedl, že s halou nepočítá a zaměří se na ekonomicky udržitelná řešení lokality, píše o tom Report.cz. Lídr hnutí STAN v Olomouci Marek Zelenka, který dává dohromady novou vládní koalici města, záměr na stavbu nové haly označil pro ČT za odepsaný. Olomouc si tak dál musí na hokej vystačit se 78 let starou plecharénou. Ještě k povolebním vyjednáváním v Olomouci. O vzniku nové koalice jedná hnutí STAN s Lidovci pro Olomouc společně a milujeme Olomouc. Současná primátorka za ANO, které volby v Olomouci vyhrálo, oznámila, že hnutí ANO jde v hanácké metropoli do opozice.
3: Bohužel tedy ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složili vlastně koalici bez nás, takže my v této nové koalici nebudeme. Ale odcházíme se styčenou hlavou, protože jsme si vědomi toho, že jsme opravdu odpracovali hodně práce, no a my budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí.
2: Oznámila primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová. Výsledky voleb jsou schválené, ale lze je napadnout. Až do 23. října je možné se obrátit na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních nebo senátních volbách. Sport. Další výhra pro elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou na turnaji WTA ve Wuhanu. Dokázala si poradit 2-1 na sety s Američankou McNellyovou a postoupila do třetího kola. V něm se střetne s Ruskou Schneiderovou. Počasí.
4: Jak to bude na Olomoucku vypadat ve čtvrtek? Počítáme většinou s polojasnou oblohou. Ráno se mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia. Okolo 15 stupňů nám potom budou teploměry ukazovat taky v pátek a v sobotu. Pátek i nadále polojasný, sobota pak s vyšší oblačností a s dešťovými přeháňkami.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Krásné ráno a moc díky, že začínáte den s naším rádiem. Pojďme se společně podívat do dnešního kalendáře, zmapujeme, kdo slaví narozeniny a komu pošleme sváteční hymnu. Zůstaňte naladění, jdeme na věc. Skyrock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz.
3: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
4: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
3: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
4: Jsme v tom všetci spolu.
3: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
5: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik, víc než si myslíte.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Vaše cesta začíná u Moto Morava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Vítač Kepky do sálech.
1: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
2: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
1: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní. So what options does that leave prey like you? Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině. Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
0: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo a nebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Krojciger z Premier Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
1: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Padá hviezda. Něco si přej?
11: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
12: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
11: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
13: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
11: Nášnet.org.
14: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
15: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
16: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
17: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.

0: Pepo, vstávej.
1: Nemusím.
0: Pepo, už je 8, vstávej.
1: Nemusím.
0: Je pátek, Pepo.
1: Nemusím.
0: Musíš už jít.
1: Nemusím.
2: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
3: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
4: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Je čtvrtek 15. října. Letos naposledy se otevře v Olomouci železniční muzeum na nádraží. Tuto sobotu tu budeme moci obdivovat historické lokomotivy depozitáře a dojde k prvnímu představení znázornění možné budoucí podoby areálu.
3: Přerovsko aktuálně.
2: K požáru střechy včera odpoledne vyrazili na Přerovsku hasiči. Plameny zasáhly střechu rodinného domu ve Stříbrnicích. Do likvidace ohně se pustilo 9 jednotek hasičů. Vznikla tu asi milionová škoda. Ke zranění tu naštěstí nedošlo.
4: Za pomocí několika cévů proudu a výškové techniky se hasičům podařilo požár rychle lokalizovat a zabránit tak jeho dalšímu šíření. Rozebíráme střešní konstrukce a pomocí termokamer vyhledáváme a dohašujeme skrytá ohniska. Příčina vzniku požáru je nadále šetření.
2: Doplnil za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Petr Běhal. Sucho v Česku neustává. Výjimečné či extrémní půdní sucho zasáhne na přelomu týdne téměř třetinu Česka. Podle projektu Intersucho k tomu přispívá nedostatek srážek i chladné počasí bez dešťů. Situace se zhoršuje v povrchové i hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Vedle půdního sucha zemi kvůli letošnímu průběhu počasí nadále trápí také sucho hydrologické, tedy nízké hladiny řek a vodních ploch.
0: Sport.
2: Hořkou pilulku museli včera spolknout hokejisté Přerova. Ve 12. kole Maxaligy padly na ledě Jihlavy 0-9. Všechny góly přerovští zubři dostali během první a druhé třetiny utkání. Nyní jsou v tabulce soutěže na 10. příčce.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě odpolední teploty do 15 stupňů a k tomu dál většinou polojasno. Taky v pátek by se na nás mělo usmívat sluníčko, které v těchto dnech vychází chvilku po 7. a zapadá v 18 hodin. Ale o víkendu dorazí změna. Měli bychom počítat s občasným deštěm a v neděli se navíc trochu ochladí, a to na nějakých 10 až 12 stupňů.
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že trochu silnější provoz máme po ránu v Olomouci, na Chválkovické, Kosmonautů a na Velkomoravské. Policejní hlídky aktuálně hlášené nemáme, ovšem komplikace jsou prý na dálnici D46 na exitu Vyškov ve směru na Brno. Je tady odstavený nákladák s poruchou, tak pozor na něj. Taky v autě hrajeme a bavíme a teď už jedeme dál s naším rádiem.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock. Zdravíme na naší rádiové vlně a děkujeme, že posloucháte od rána do večera. Co nás dnes čeká v práci nebo v osobním životě? Hvězdy to ví moc dobře. Už za malou chvíli probereme jednotlivá znamení zvěrokruhu, tak si to nenechte ujít.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dokážete zvládnout i nelehké chvíle. Býci, zkuste se dneska trochu víc odvázat. Blíženci, zajímejte se o finanční svět, můžete si celkem polepšit. Radci, do dnešního dne vkročíte ve správném rozpoložení. Lvi, vašemu charisma skoro nikdo neodolá. Pany, pozor, ať vás něco nezaskočí. Váhy, místo fantazírování se pusťte do práce. Štíři, je dobře, že si ze sebe umíte udělat legraci. Střelci, udržujte si zdravé sebevědomí. Kozorozi, méně mluvte a víc naslouchejte. Tohle vždycky funguje. Vodnáři, jste bojovníci a výzvám se nevyhýbáte. A co my ryby? Pokud možno, dodržujeme svoje rituály a hned po ránu si zapíšeme, co se nám v noci zdálo.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
5: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA. Tady je doma.
6: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, s MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě.
0: Ještě kolo a máme to všechno.
9: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: a vláčné dýňové perníčky, které nám v rádiu zachutnaly, tak to posíláme dál. Poslouchejte a nechte se inspirovat.
1: Životní styl na Skyroku.
0: Dnes si dáme dýňové perníčky. Ty se často vykrajují do strašidelných halloweenských tvarů, jako jsou netopíři a duchové. Ale můžou to být i klasické podzimní motivy, jako listy, houby a klidně taky vysmáté dýně. A proč jsou dýňové perníčky tak oblíbené? Na rozdíl od klasických vánočních perníčků, které potřebují čas na odležení, jsou ty dýňové díky vlhkosti vláčné a měkké i hned po upečení. Chuť pečené či vařené dýně skvěle ladí s tradičním perníkovým kořením, s kořicí, hřebíčkem a medem. A nutriční hodnota je díky dýni lepší a zdravější. Zkrátka a dobře, dýňové perníčky jsou ta správná podzimní dobrota.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle.
4: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
5: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
8: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má budově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Domů, do práce i do auta.
1: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na přehled dalších událostí. Svou protipovodňovou ochranu dál rozvíjí město Olomouc. Dokončilo digitální systém, který propojováním map rozlivů a povodňových scénářů usnadní krizovou koordinaci. Město navíc chystá aplikaci, kde si ověříme hrozbu povodní na vybraném území. Na dušičkovou dopravu upozorňuje město Šternberk. Stejně jako loni budou jezdit v souvislosti s památkou zesnulých autobusy na hřbitov ve Šternberku zdarma. A to 31. října a 1. listopadu. Službu opět zajistilo město. Žádné velké opravy v Olomouckém kraji už letos začínat nebudeme. Tak se vyjádřilo ředitelství silnic a dálnic. Soustředí se na dokončení zahájených rekonstrukcí v Přerově na silnici 55 a v Hranicích na silnici 47. Obě mají být hotové v tomto měsíci. Papežovi odebrali část plíce. Při běžné lékařské prohlídce našli papeži Lvovi 14. malý zhoubný nádor na pravé plíci. Vatikán oznámil, že odstranění části papežovi pravé plíce proběhlo bez potíží. Nyní se zotavuje. Sport. České týmy postupují do vyřazovací části hokejové ligy mistrů. Po Pardubicích se do play-off probojoval i Liberec a Plzeň. Osmifinálová utkání se plánují na 10. a 11. listopadu. Plzeň vyzve Davos, Pardubice vyzvou Saipu a Liberec Kolín nad Rýnem. Počasí.
3: Dnešní pranostika říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Jisté je, že o tomto víkendu nás čeká nejenom občasný déšť, ale taky hodně studené sobotní ráno, kdy může být místy jenom nula. Taky víme, jak bude dnes a zítra, většinou polojasno a k tomu odpoledne 12 až 15 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je silnější provoz na Kosmonautů a 17. listopadu, taky na Chválkovické, na Sokolovské, v Hejčíně, na ulici Tomkova a nebo na Lipenské. Policejní hlídku máme hlášenou na trase Svitavy-Opatovec a pozor, nehoda je v Šumperku, na Jesenické, kousek od autobusáku. Tolik tedy naše blesková doprava, která vždycky usnadní cestování, tak s námi jeďte dál na té správné vlně.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, miluji čtení. Musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd. Přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.

0: Krásné ráno a moc díky, že začínáte den s naším rádiem. Pojďme se společně podívat do dnešního kalendáře, zmapujeme, kdo slaví narozeniny a komu pošleme sváteční hymnu.
1: Skyrock kalendárium. Je tady čtvrtek 15. října. Dneska je Národní den bručounů a také hub a je i Mezinárodní den bílé hole, která je symbolem pro nevidomé a slabozraké. Narozeniny dnes slaví irský zpěvák Chris de Burgh, herečka Linda Rybová a nebo také imitátor Petr Jablonský.
2: No už jde dolů nějak, já nevím, jak je to možný. Leši, dobrý večer, dnešní téma je, že...
3: No ne, já si s vámi taky nechci povídat.
4: Nazdar. Tak určitě.
1: A teď už určitě. Všechno nejlepší přejeme taky každé Terce, Terince a Teresce. Tereza je totiž dneska v kalendáři a tudíž má od nás i sváteční hymnu.

0: Teresky. Všechno nejlepší.
1: Skyrock kalendárium.
2: Objevte Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
12: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
13: 30 rokov na scéně No Limit O2 Arena.
14: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jsou tu aktuality pro vás, pojďme na to. Informace o zvířatech v olomoucké zoo si nově nemusíme číst, ale můžeme si je poslechnout. Zoo Olomouc nově spustila pro návštěvníky hlasové komentáře u expozice zvířat, které si zapneme na mobilu přes QR kód.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hledáme městský vánoční strom, to je oznámení města Hranice. Lidé z Hranic a okolí mohou radnici nabídnout vzrostlý jehličnan ze svého pozemku, který je nutné pokácet, například kvůli bezpečnosti. Podrobnosti najdeme na webu město-hranice.cz. Tragický konec má policejní pátrání po 63-leté pacientce psychiatrické nemocnice v Kroměříži. V dnešním vydání týdeníku Hanák se dočteme, že tělo ženy z Uherského Hradiště se našlo ve vodní nádrži na Kroměřížsku. Stopy cizího zavinění se na místě nenašly. Naše planeta se zakulacuje. Nová studie vědců z univerzity v Soluni ukazuje, že se sploštění země na pólech zmenšuje. Kvůli tání ledovců se polární oblasti zvedají asi o milimetr ročně a planeta se tak stává kulatější. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
3: S tenisovým turnajem WTA ve Wuhanu se loučí olomoucká rodačka Karolína Muchová. Nezvládla postup do čtvrtfinále prestižního podniku. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 0-2 na sety s Ruskou Schneiderovou.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě odpolední teploty do 15 stupňů a k tomu dál většinou polojasno. Taky v pátek by se na nás mělo usmívat sluníčko, které v těchto dnech vychází chvilku po sedmé a zapadá v 18 hodin. Ale o víkendu dorazí změna. Měli bychom počítat s občasným deštěm a v neděli se navíc trochu ochladí, a to na nějakých 10 až 12 stupňů.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na Kosmonautu a 17. listopadu, nebo taky na Sokolovské. Policejní hlídku nám pak hlásíte v Olomouci na Lipenské, u toho kruháče, anebo když se jede po staré vedle dálnice Olomouc-Mohelnice u Břuchotína. Nehoda se dořešuje v Šumperku, na Jesenické a taky na Kroměřížsku, na průjezdu obcí Morkovice-Slížany. A odstavené auto stále máme po srážce s lesní zvěří na Hranicku u Počtátu. Ať už jedete kamkoliv, dopravu v našem regionu pro vás sledujeme každou hodinu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Tak a teď už hrajem.

0: fast.
1: Příjemné dopoledne, moc si vážíme toho, že naše rádio tvoří kulisu pro váš lepší den. Makáme dál, občas si uděláme pohodlí, zhluboka se nadechneme a víme, že dneska to zvládneme s úsměvem a k tomu si dál hrajeme hit za hitem.
2: Skyrock. Skyrock. Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malosa.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Rádio Hana Skyrock.
14: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
15: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
14: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Mějte krásné dopoledne a díky, že jste s námi. Blíží se 10. hodina a my pro vás chystáme kompletní informační servis. Už za chvilku nabídneme nejnovější zpravodajství, předpověď počasí i aktuální dopravní informace, ať jste na cestách v obraze. Dál ladíte a dál se bavíte.
1: Skyrock. Skyrock. Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Muko.cz.
2: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
3: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Skyrock. Skyrock.

i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu aktuality. O bezpečnost provozu v Olomouci se také dnes starají strážníci. Městská policie hlásí, že hlídá povolenou rychlost v ulicích města. Dnes hlídky stojí s radarem v Hejčíně a na Lascích, a to na Ladově a Dlouhé.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: S obecním bydlením v regionu chce pomoci Olomoucký kraj. Chystá na příští rok nový dotační program Podpora obecního bydlení v kraji. Ten má pomoci obcím s přípravou a realizací bytových projektů. Olomoucký kraj na to vyčlení 30 milionů korun. Se zmrzlinou je to asi pade na pade. Potravinářská inspekce zjistila, že víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin v Česku letos nesplnila hygienické limity. Ze 144 testovaných vzorků nevyhovělo 77. Ve vzorcích zmrzlin našli například bakterie. Na vině bývá zanedbané čištění strojů a taky to, že utočených zmrzlin provozovatelé zmrzlinu na konci dne běžně nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje. Píše o tom ČT.
0: Sport.
3: Parádní výkon českých inline hokejistů na mistrovství světa v Paraguaji. V osmifinále deklasovali Puerto Rico 11-0 a suverénně postoupili do čtvrtfinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku vyzvou zítra v 1 hodinu ráno Namíbii.
0: Počasí.
4: Dnešní pranostika říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Jisté je, že o tomto víkendu nás čeká nejenom občasný déšť, ale taky hodně studené sobotní ráno, kdy může být místy jenom nula. Taky víme, jak bude dnes a zítra, většinou polojasno a k tomu odpoledne 12 až 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Nemilany, taky ve Vsisku na Olomoucké nebo na D1 na exitu Kroměříž Východ. Kontrolu můžeme potkat i na trase Svitavy Opatovec. Taky v autě hrajeme a bavíme. A teď už jedeme dál s naším rádiem.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii, a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme. Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Zbláznili jste se?
14: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
16: Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Na našem rádiu ta nejlepší muzika nonstop a taky ta nejlepší zábava. Nejprve dáme kino. V olomouckém Premier Cinemas má premiéru nový animák Pejsek Fešák. Ten nás mimochodem v neděli pobaví i v kině Štěpánov. A v kinech je taky akční komedie Street Fighter. Tu dneska dávám například i Přerovská hvězda anebo Šumperské oko. V Olomouci dneska hraje Pokáč s kapelou v Esku. Turbo zase slaví 45 let a taky křtí novou desku. Tahle ta party bude večer v olomouckém klubu Bounty. A ještě tu máme nějaké dýňové aktivity. Dýňové a slámové kouzlení v sobotu v Náměšti nebo dýňový jarmark v Grigově. A připomínáme, že na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody o tomto víkendu. Tak poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
3: 4 cm? To ani nepoznáš!
2: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
11: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
10: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
11: Jsme v tom všetci spolu.
10: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
12: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže?
14: Máme je v Tui.
13: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
14: Máme je v Tui.
13: Malorka a její Tyrkysové moře?
14: Máme je v Tui.
13: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
14: Máme ho v Tui.
13: Kypr s

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu máme pro vás další informace. Chyba u komunálních voleb v Olomouci vyřešena. Marta Pečinková-Perůtková z TOP 09 se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky kvůli chybě v zápisu preferenčních hlasů. V zastupitelstvu ji nahradí Roman Koutek z Pirátů. Koalice Milujeme Olomouc, kterou tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, má být v Olomouci součástí nové radniční koalice pěti stran pod vedením Hnutí Stan a lídra Marka Zelenky. V 45 členem zastupitelstvu má mít 25 křesel. Muže podezřelého z pokusu o vraždu nahání ve Zlínském kraji policie. Vyhlásila pátrání po 43-letém Radku Galuškovi, který je podezřelý z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Kriminalisté varují, že může být ozbrojen a nebezpečný. Policie oznámila, že se podezřelý může pohybovat šedou Škodou Fabia s SPZ-kou 2Z4 8888. V případě, že někdo vůze zahlédne, ať i hned volá tísňovou linku 158, podrobnosti o případu policie nezdělila. Desítky mrtvých dětí v Pákistánu. Při zřícení střechy školy v pákistánském Pešaváru zemřelo nejméně 27 žáků a jeden učitel. Další desítky osob utrpěly zranění. 6 dalších dětí je v nemocnici v kritickém stavu. Ke tragické události došlo dnes po proboření střechy vyššího podlaží do učeben. Záchranáři z ruin školy vyprostili přes 45 dětí a dál pátrají po přeživších. Počet obětí tedy může ještě vzrůst.
0: Sport.
2: A podíváme se na fotbalové evropské poháry. Dnes se jdou do akce 3 české kluby. Ve druhém kole Evropské ligy hraje Sparta s Lillestrémem od 18.45 a Plzeň s Ferencvárosem Budapešť od 21 hodin. V prvním kole konferenční ligy uvidíme od 21 hodin Jablonec s Freiburgem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, i odpoledne by se mělo nést převážně v duchu šedé oblohy. Sem tam se nám mohou mraky roztrhat na polojasno. Pršet by nám ale nemělo. Zítřek nám slibuje jasno až polojasno, jen ráno by nám cestu do práce mohly zahalit mlhy. Rtuť teploměru zítra vystoupá ke 14 až 17 stupňům. Stejně jako dnes, i zítra bude biozátěž na 2. stupni.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, jezdíme bez komplikací. Hustější doprava je jen na třídě kosmonautů. S několika minutovým zdržením pak počítáme taky na trase mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí. Nohu splynu kvůli odstavenému autu na Krajnici dáme raději taky na D1, na trase Říkovice-Vyškov za exitem Říkovice. Zjistili jsme pro vás taky, kde jsou policejní hlídky. Pozor si na ně dáme v Přerově, v ulici Lipnická, na D35 na exitu Velký Újezd a na obchvatu Svitav. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hrajem.

0: 15. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou, ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Rádio Hana Skyrock.
16: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
17: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
16: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Aeroku.
1: Dnes si dáme dýňové perníčky. Ty se často vykrajují do strašidelných halloweenských tvarů, jako jsou netopíři a duchové. Ale můžou to být i klasické podzimní motivy, jako listy, houby a klidně taky vysmáté dýně. A proč jsou dýňové perníčky tak oblíbené? Na rozdíl od klasických vánočních perníčků, které potřebují čas na odležení, jsou ty dýňové díky vlhkosti vláčné a měkké i hned po upečení. Chuť pečené či vařené dýně skvěle ladí s tradičním perníkovým kořením, s kořicí, hřebíčkem a medem. A nutriční hodnota je díky dýni lepší a zdravější. Zkrátka a dobře, dýňové perníčky jsou ta správná podzimní dobrota.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rokový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Je-libo nová práce nebo studium, možnosti najdete v Olomouci. V pavilonu A na výstavišti Flora se 22. října koná 11. ročník burzy práce a vzdělávání. Představí se na něm 55 zaměstnavatelů a 40 škol. Povolební vyjednávání v Kroměříži jsou hotová. Vítězné hnutí ANO tu podepsalo koaliční smlouvu s lidovci, ODS a osobnostmi TOP 09, OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Post starosty Kroměříže by měl obhájit dosavadní starosta Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Partnerství koaličních stran navazuje na předchozí vedení s cílem pokračovat v započaté práci, informuje město Kroměříž. Trest dostal bývalý ligový fotbalový rozhodčí Simon Vejtasa. Etická komise fotbalové asociace mu zakázala činnost ve fotbale na 15 let a dostal pokutu 150 tisíc korun. Proti rozhodnutí v korupční aféře se hodlá odvolat. Simon Vejtasa, který působí také jako marketingový manažer HC Olomouc, se podle komise provinil v letech 2021 až 2023 u tří zápasů Bčka fotbalové Ostravy. Měl dvakrát vzít úplatek za ovlivnění utkání a jednou si jej nechat slíbit.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Nejhezčí den týdne pravděpodobně nabídne pátek. Očekáváme slunečno s odpoledními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Sobota by nám taky měla nabídnout jasno až polojasno i teploty nad 15 stupňů. Postupně se ale na obloze budou stahovat mraky a později večer se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť. Neděle bude oblačná, ojediněle nám spadne nějaká ta kapka.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Porouchaný nákladák komplikuje dopravu na D35 na trase Lipník Olomouc za exitem Přáslavice. Na silnici je překážka, se zvýšenou opatrností tudy ale projedeme. Víme taky, kde si kvůli policejním hlídkám dát pozor na pokutu. Je to v Napajedlech, v ulici Nádražní, ve Šternberku, v ulici Olomoucká, stojí taky v Olomouci, v ulici Havlíčkova a v Boskovicích, v ulici Otakara Kubína. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Ivanovice na Hané. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Terezu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Vaše cesta začíná u Moto Morava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Skyrock kalendárium. Je tady čtvrtek 15. října. Dneska je Národní den bručounů a také hub a je i Mezinárodní den bílé hole, která je symbolem pro nevidomé a slabozraké. Narozeniny dnes slaví irský zpěvák Chris de Burgh, herečka Linda Rybová a nebo také imitátor Petr Jablonský.
1: Ne už jde dolů nějak, já nevím, jak je to možný. Leši, dobrý večer, dnešní téma je, že...
2: Ne, já si s vámi taky nechci povídat.
3: Nazdar. Tak určitě.
0: A teď už určitě. Všechno nejlepší přejeme taky každé Terce, Terince a Teresce. Tereza je totiž dneska v kalendáři a tudíž má od nás i sváteční hymnu.

0: Teresky. Všechno nejlepší.
1: Skyrock kalendárium.
2: Padá hvězda. Něco si přeji?
3: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budu.

0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 14. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. HC Dynamo Pardubice B. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno.
15: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
16: Poledne na Skyroku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu aktuality pro vás, pojďme na to. Informace o zvířatech v olomoucké zoo si nově nemusíme číst, ale můžeme si je poslechnout. Zoo Olomouc nově spustila pro návštěvníky hlasové komentáře u expozice zvířat, které si zapneme na mobilu přes QR kód.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: A kolik pak teď stojí palivo v Olomouckém kraji? Benzín tu od minulého týdne zdražil. Litr Naturalu 95 se nyní v kraji prodává v průměru za 45,90. Před týdnem byl asi o 50 levnější. A nafta v Olomouckém kraji stojí plus minus stejně jako minulý týden, průměrně 47,50 za litr. Žádné velké opravy v Olomouckém kraji už letos začínat nebudeme, tak se vyjádřilo ředitelství silnic a dálnic. Soustředí se na dokončení zahájených rekonstrukcí v Přerově na silnici 55 a v Hranicích na silnici 47. Obě mají být hotové v tomto měsíci. Sucho v Česku neustává. Výjimečné či extrémní půdní sucho zasáhne na přelomu týdne téměř třetinu Česka. Podle projektu Intersucho k tomu přispívá nedostatek srážek i chladné počasí bez dešťů. Situace se zhoršuje v povrchové i hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Vedle půdního sucha zemi kvůli letošnímu průběhu počasí nadále trápí také sucho hydrologické, tedy nízké hladiny řek a vodních ploch.
0: Sport.
2: S tenisovým turnajem WTA ve Wuhanu se loučí olomoucká rodačka Karolína Muchová. Nezvládla postup do čtvrtfinále prestižního podniku. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 0-2 na sety s Ruskou Schneiderovou.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a jednu minutku. Večer nám začne většinou oblačně, během noci se ale oblačnost začne rozpouštět. Možná nám taky vykoukne i měsíc, který nám zrovna přibývá ponovu. Noční teploty nám mohou spadnout až k jednomu stupni nad nulou. Přijít mohou místy i přízemní mrazíky. Pokud dnes plánujete nějaký večerní program a budete se domů vracet později v noci, raději si přibalte nějaký teplý svetr nebo bundu.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme na D35C na trase Mohelnice Olomouc před exitem Mladeč. Osobák tady narazil do pojízdné světelné šipky. Pravý jízdní pruh je proto neprůjezdný. Hustý provoz pak máme v Boskovicích, v ulici Dřevařská a taky ve Šternberku v ulici Světlov. Víme taky, kde stojí policejní hlídky, jsou ve Zlíně v ulici Vizovická, v Napajedlech v ulici Nádražní a taky na D1C na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Tak a teď už hrajem.

0: Čtvrtek trávíte s námi, díky za to. My budeme pokračovat a i nadále vám na vylepšení 15. října hrát naše hity a v této hodině pozveme na ty nejlepší novinky do kina. Máme čtvrtek a do Bijáku přichází nové premiéry. Počkejte si na to.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Rádio Hana Skyrock.
16: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítač Kepky do sálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme.
4: Zvířata se o sebe umějí postarat, vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
5: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
5: You're gonna just accept your fate.
2: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi.
6: You're gonna gas the building with us in it.
2: Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujde nechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centáky větší průměr než pizzař od vedle.
8: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
7: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
9: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
16: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
19: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
18: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
19: Jsme v tom všetci spolu.
18: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Matěj Machovský, brankář HC Olomouc.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu aktuality. O bezpečnost provozu v Olomouci se také dnes starají strážníci. Městská policie hlásí, že hlídá povolenou rychlost v ulicích města. Dnes hlídky stojí s radarem v Hejčíně a na Lascích, a to na Ladově a Dlouhé.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: S obecním bydlením v regionu chce pomoci Olomoucký kraj. Chystá na příští rok nový dotační program Podpora obecního bydlení v kraji. Ten má pomoci obcím s přípravou a realizací bytových projektů. Olomoucký kraj na to vyčlení 30 milionů korun. Se zmrzlinou je to asi pade na pade. Potravinářská inspekce zjistila, že víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin v Česku letos nesplnila hygienické limity. Ze 144 testovaných vzorků nevyhovělo 77. Ve vzorcích zmrzlin našli například bakterie. Na vině bývá zanedbané čištění strojů a taky to, že utočených zmrzlin provozovatelé zmrzlinu na konci dne běžně nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje, píše o tom ČT.
0: Sport.
3: Parádní výkon českých inline hokejistů na mistrovství světa v Paraguaji. V osmifinále deklasovali Puerto Rico 11-0 a suverénně postoupili do čtvrtfinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku vyzvou zítra v 1:00 ráno Namíbii.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, i odpoledne by se mělo nést převážně v duchu šedé oblohy. Sem tam se nám mohou mraky roztrhat na polojasno. Pršet by nám ale nemělo. Zítřek nám slibuje jasno až polojasno, jen ráno by nám cestu do práce mohly zahalit mlhy. Rtuť teploměru zítra vystoupá ke 14 až 17 stupňům. Stejně jako dnes, i zítra bude biozátěž na 2. stupni.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Stále dořešujeme bouračku na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Mladeč. Tak tudy projíždíme opatrně. Štosuje se nám to na trase mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí, probíhají tady opravy silnice a tak si počkáme přibližně 20 minut. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pomáhají a chrání na D46, na exitu Olšany u Prostějova, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a taky na D1 mezi exity Lipník Loučka a Hranice. Přejeme vám pohodovou cestu.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, bylo čtení. Musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd. Přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě. No potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: čtvrtek 15. října a na dnešek připadá Národní den hub. Tak to je ideální příležitost vyrazit v nejbližších dnech do lesa a nějaké houby si nazbírat. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.

vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzavřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.

0: Píš o tom report.cz. Železniční depozitář v Olomouci chystá velkou proměnu. Návštěvníci ho před velkou přestavbou mohou navštívit v sobotu 17. října. Uvidí tady historické lokomotivy i vozy. O tom píše Olomoucký deník. A o čem se dočteme v týdeníku Hanák? Tentokrát je tady příloha s výsledky voleb. Posvítíme si na komunálky v Olomouci, Prostějově, Přerově, Kroměříži a Vyškově. A ještě je tu jedna rozlučka. Služební pes Umpa Lumpa odchází do důchodu. Více se dočteme v týdeníku Hanák, který vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Objevte Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Ti kyberšmejdi zastání nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Melodický rok.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu máme pro vás další informace. Chyba u komunálních voleb v Olomouci vyřešena. Marta Pečinková-Perůtková z TOP 09 se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky kvůli chybě v zápisu preferenčních hlasů. V zastupitelstvu ji nahradí Roman Koutek z Pirátů. Koalice Milujeme Olomouc, kterou tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, má být v Olomouci součástí nové radniční koalice pěti stran pod vedením hnutí STAN a lídra Marka Zelenky. V 45 členem zastupitelstvu má mít 25 křesel. Muže podezřelého z pokusu o vraždu nahání ve Zlínském kraji policie. Vyhlásila pátrání po 43-letém Radku Galuškovi, který je podezřelý z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Kriminalisté varují, že může být ozbrojen a nebezpečný. Policie oznámila, že se podezřelý může pohybovat šedou Škodou Fabia s SPZ-kou 2Z4 8888. V případě, že někdo vůze zahlédne, ať i hned volá tísňovou linku 158, podrobnosti o případu policie nezdělila. Desítky mrtvých dětí v Pákistánu. Při zřícení střechy školy v pákistánském Pešaváru zemřelo nejméně 27 žáků a jeden učitel. Další desítky osob utrpěly zranění. 6 dalších dětí je v nemocnici v kritickém stavu. Ke tragické události došlo dnes po proboření střechy vyššího podlaží do učeben. Záchranáři z ruin školy vyprostili přes 45 dětí a dál pátrají po přeživších. Počet obětí tedy může ještě vzrůst.
0: Sport.
2: A podíváme se na fotbalové evropské poháry. Dnes se jdou do akce 3 české kluby. Ve druhém kole Evropské ligy hraje Sparta s Lillestrémem od 18.45 a Plzeň s Ferencvárosem Budapešť od 21 hodin. V prvním kole konferenční ligy uvidíme od 21 hodin Jablonec s Freiburgem.
0: Počasí.
3: Páteční předpověď pro náš region je následující. Očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Po ránu taky pozor na mlhy. A co víkend? V sobotu zataženost teplotami do 15 stupňů, v neděli potom nižší oblačnost a na teploměru v maximech 13 stupňů Celsia.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
3: Bourá se na dálnici D1 ve směru na Brno před exitem Říkovice. Jedná se o nehodu osobního auta, která se dá ale opatrně objet. Na policejní hlídku, potom s 15. hodinou pozor v Kocklířově, taky v Přerově na Lipnické. A nebo v obci Horní Loděnice. V Olomouci na Sokolovské teď ještě počítejte se zdržením na 10 minut v drobnější koloně. Šťastnou cestu!
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hrajem.

0: čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 tisíc let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
3: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 14. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. HC Dynamo Pardubice B. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Rádio Hana Skyrock.
15: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji.
16: Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé.
15: Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Na našem rádiu ta nejlepší muzika nonstop a taky ta nejlepší zábava. Nejprve dáme kino. V olomouckém Premier Cinemas má premiéru nový animák Pejsek Fešák. Ten nás mimochodem v neděli pobaví i v kině Štěpánov. A v kinech je taky akční komedie Street Fighter. Tu dneska dávám například i Přerovská hvězda anebo Šumperské oko. V Olomouci dneska hraje Pokáč s kapelou v Esku. Turbo zase slaví 45 let a taky křtí novou desku. Tahle ta party bude večer v olomouckém klubu Bounty. A ještě tu máme nějaké dýňové aktivity. Dýňové a slámové kouzlení v sobotu v Náměšti nebo dýňový jarmark v Grigově. A připomínáme, že na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody o tomto víkendu. Tak poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
6: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
7: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
8: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
9: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
10: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
9: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším 6. hráčem.
10: Jsme v tom všetci spolu.
9: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
14: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
15: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
16: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Skyrock.

0: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu aktuality pro vás, pojďme na to. Informace o zvířatech v olomoucké zoo si nově nemusíme číst, ale můžeme si je poslechnout. Zoo Olomouc nově spustila pro návštěvníky hlasové komentáře u expozice zvířat, které si zapneme na mobilu přes QR kód.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: A kolik pak teď stojí palivo v Olomouckém kraji? Benzín tu od minulého týdne zdražil. Litr Naturalu 95 se nyní v kraji prodává v průměru za 45,90. Před týdnem byl asi o 50 levnější. A nafta v Olomouckém kraji stojí plus minus stejně jako minulý týden, průměrně 47,50 za litr. Žádné velké opravy v Olomouckém kraji už letos začínat nebudeme, tak se vyjádřilo ředitelství silnic a dálnic. Soustředí se na dokončení zahájených rekonstrukcí v Přerově na silnici 55 a v Hranicích na silnici 47. Obě mají být hotové v tomto měsíci. Sucho v Česku neustává. Výjimečné či extrémní půdní sucho zasáhne na přelomu týdne téměř třetinu Česka. Podle projektu Intersucho k tomu přispívá nedostatek srážek i chladné počasí bez dešťů. Situace se zhoršuje v povrchové i hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Vedle půdního sucha zemi kvůli letošnímu průběhu počasí nadále trápí také sucho hydrologické, tedy nízké hladiny řek a vodních ploch.
0: Sport.
2: Tenisovým turnajem WTA ve Wuhanu se loučí olomoucká rodačka Karolína Muchová. Nezvládla postup do čtvrtfinále prestižního podniku. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 0-2 na sety s Ruskou Schneiderovou.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
4: Závěr pracovního týdne má být v našem regionu ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy a po ránu se mohou objevit i mlhy. Naměříme okolo 15 stupňů Celsia s tím, že místy na mrtuť teploměru může ukázat i 19. V sobotu se má zatáhnout, provázet nás mohou i dešťové přehánky a teploty mezi 12 a 15 stupni. V neděli naměříme maximálně 13 stupňů Celsia a čeká nás opět nižší oblačnost.
0: Doprava.
4: Bourá se na Dědické ulici ve Vyškově, jde o nehodu. 3 osobních aut na místě zasahují záchranáři, ale se zvýšenou opatrností se dá projet. Nehoda se vyšetřuje taky na trase Olomouc-Šternberg, a to na odbočce na Bohuňovice. No a mrkneme i na policejní hlídky. Se 16. hodinou pozor ve Svitavách na Olomoucké, taky na D1, směr Vyškov mezi exity Kojetín a Mořice, v Olomouci na Týnecké a na Velkomoravské, a nebo v obci Horní Loděnice. Přejeme šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdybychom se vrátili v čase do vašich studentských let, čím jste si myslel, že budete a jaké jste měl tehdy plány?
1: Tak možná na odlehčenou bych začal i do dětských let, kdy jsem samozřejmě měl nějaké touhy a líbily se mi různé profese a opravdu jako dítě jsem byl třeba fascinován prací popeláře, kdy se mě strašně líbilo, jak ti pánové jezdí na těch stupínkách v tom jedoucím autě. Pak se to postupně vyvíjelo, jednou jsem dokonce uvažoval a strašně jsem si přál být lékař. No, nakonec jsem vlastně vystudoval ekonomii a takže jsem spíš ekonom, pracoval jsem 20 let v rámci zahraničního obchodu.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme. Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: styl na Skyroku.
1: Dnes si dáme dýňové perníčky. Ty se často vykrajují do strašidelných halloweenských tvarů, jako jsou netopíři a duchové. Ale můžou to být i klasické podzimní motivy, jako listy, houby a klidně taky vysmáté dýně. A proč jsou dýňové perníčky tak oblíbené? Na rozdíl od klasických vánočních perníčků, které potřebují čas na odležení, jsou ty dýňové díky vlhkosti vláčné a měkké i hned po upečení. Chuť pečené či vařené dýně skvěle ladí s tradičním perníkovým kořením, s kořicí, hřebíčkem a medem. A nutriční hodnota je díky dýni lepší a zdravější. Zkrátka a dobře, dýňové perníčky jsou ta správná podzimní dobrota.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
6: 4 cm? To ani nepoznáš!
5: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Ti kyberšmejdi za s***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže?
16: Máme je v TUI.
15: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
16: Máme je v TUI.
15: Mallorca a její Tyrkysové moře?
16: Máme je v TUI.
15: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
16: Máme ho v TUI.
15: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
16: Máme v TUI.
15: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Máme dvojitou radost. Značková prodejna ETA je pro vás v Olomouci už dvakrát. Ulovte si roboty, vysavače a spoustu pomocníků za akční ceny a odneste si k ním skvělé dárky zdarma. Ale pozor, tahle jízda platí jen do neděle v galerii Šantovka a Olomouc City. Tak na co ještě čekáte? ETA, tady je doma.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Pepo, vstávej.
21: Nemusím.
20: Pepo, už je 8, vstávej.
21: Nemusím.
20: Je pátek, Pepo.
21: Nemusím.
20: Musíš už jít.
21: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
0: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio. Skyrock.

0: zábor.
1: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu aktuality. O bezpečnost provozu v Olomouci se také dnes starají strážníci. Městská policie hlásí, že hlídá povolenou rychlost v ulicích města. Dnes hlídky stojí s radarem v Hejčíně a na Lascích, a to na Ladově a Dlouhé.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: S obecním bydlením v regionu chce pomoci Olomoucký kraj. Chystá na příští rok nový dotační program Podpora obecního bydlení v kraji. Ten má pomoci obcím s přípravou a realizací bytových projektů. Olomoucký kraj na to vyčlení 30 milionů korun. Se zmrzlinou je to asi pade na pade. Potravinářská inspekce zjistila, že víc než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin v Česku letos nesplnila hygienické limity. Ze 144 testovaných vzorků nevyhovělo 77. Ve vzorcích zmrzlin našly například bakterie. Na vině bývá zanedbané čištění strojů a taky to, že utočených zmrzlin provozovatelé zmrzlinu na konci dne běžně nelikvidují, ale další den ji vrací zpět do stroje, píše o tom ČT.
1: Sport.
2: Parádní výkon českých inline hokejistů na mistrovství světa v Paraguaji. V osmifinále deklasovali Puerto Rico 11-0 a suverénně postoupili do čtvrtfinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku vyzvou zítra v 1 hodinu ráno Namíbii.
1: Počasí. Začínáme pohledem na zítřejší teplotní rekord. Maximální teplota pro 16. říjen byla naměřena v roce 2017 a činila přes 22,5 stupně Celsia. V pátek nás čeká polojasno, místy skoro jasno, naměříme okolo 15 stupňů a po ránu se mohou objevit i mlhy. V sobotu potom podobná teplota, zataženo a sem tam i dešťové přehánky.
3: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
4: Bourá se v Olomouci na Chválkovické ulici, dá se to projet, ale lehce se to zasekává, je to směr ven z města a zdržení na 5 minut. Připomínáme i nehodu 3 osobních aut ve Vyškově na Dědické ulici, tady se to ale dá projet bez zdržení. No a policejní hlídka je potom na D1 směr Vyškov na exitu Říkovice, taky v Zábřehu na Olomoucké a nebo v obci Branky u Valmezu. Přejeme šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hrajem.

Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium. Je tady čtvrtek 15. října. Dneska je Národní den bručounů a také hub a je i Mezinárodní den bílé hole, která je symbolem pro nevidomé a slabozraké. Narozeniny dnes slaví irský zpěvák Chris de Burgh, herečka Linda Rybová a nebo také imitátor Petr Jablonský.
1: To už jde dolů nějak, já nevím, jak je to možný. Leši, dobrý večer, dnešní téma je, že...
2: No ne, já si s vámi taky nechci povídat.
3: Nazdar. Tak určitě.
0: A teď už určitě. Všechno nejlepší přejeme taky každé Terce, Terince a Teresce. Tereza je totiž dneska v kalendáři a tudíž má od nás i sváteční hymnu.

0: Terezky. Všechno nejlepší.
1: Skyrock kalendárium.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199.

0: víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Skyrock. Skyrock. Skyrock.
7: Skyrock.

0: a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Je libo nová práce nebo studium? Možnosti najdete v Olomouci. V pavilonu A na výstavišti Flora se 22. října koná 11. ročník burzy práce a vzdělávání. Představí se na něm 55 zaměstnavatelů a 40 škol. Povolební vyjednávání v Kroměříži jsou hotová. Vítězné hnutí ANO tu podepsalo koaliční smlouvu s lidovci, ODS a osobnostmi TOP 09, OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 16 hlasů. Post starosty Kroměříže by měl obhájit dosavadní starosta Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Partnerství koaličních stran navazuje na předchozí vedení s cílem pokračovat v započaté práci, informuje město Kroměříž.
0: Sport.
2: Trest dostal bývalý ligový fotbalový rozhodčí Simon Vejtasa. Etická komise fotbalové asociace mu zakázala činnost ve fotbale na 15 let a dostal pokutu 150 tisíc korun. Proti rozhodnutí v korupční aféře se hodlá odvolat. Simon Vejtasa, který působí také jako marketingový manažer HC Olomouc, se podle komise provinil v letech 2021 až 2023 u 3 zápasů Bčka fotbalové Ostravy. Měl dvakrát vzít úplatek za ovlivnění utkání a jednou si jej nechat slíbit.
0: Počasí.
3: Páteční předpověď pro náš region je následující. Očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Po ránu taky pozor na mlhy. A co víkend? V sobotu zataženost teplotami do 15 stupňů, v neděli potom nižší oblačnost a na teploměru v maximech 13 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: V našem regionu nemáme s 18. hodinou hlášené žádné vážnější dopravní nehody, ale i v tuhle chvíli si dávejte pozor na rychlost a obecně na všechny dopravní předpisy. Policejní hlídka je aktuálně v Blansku na Svitavské, taky v Šumperku na Zábřežské a v obcích Bezměrovska, Štice, Uhřice a Gruna. Na D1 směr Přerov, pozor před exitem Lipní Kloučka na porouchané vozidlo. Dobře dojďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: čtvrtek trávíte s námi, díky za to. My budeme pokračovat a i nadále vám na vylepšení 15. října hrát naše hity a v této hodině pozveme na ty nejlepší novinky do kina. Máme čtvrtek a do Bijáku přichází nové premiéry. Počkejte si na to.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
2: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
3: a rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
13: Jo, jo.
12: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
13: Co mě zrovna napadne?
14: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
15: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
16: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
15: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
16: Jsme v tom všetci spolu.
15: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Mati Machovský, brankář HC Olomouc.
17: Rádio Hana, Skyrock.
16: Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítač kepky do sálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou v hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme.
4: Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybý pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
5: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině. Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi. Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nenechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybý pád, Pavoučí hnízdo anebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Závěr pracovního týdne má být v našem regionu ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy a po ránu se mohou objevit i mlhy. Naměříme okolo 15 stupňů Celsia s tím, že místy nám rtuť teploměru může ukázat i 19. V sobotu se má zatáhnout, provázet nás mohou i dešťové přehánky a teploty mezi 12 a 15 stupni. V neděli naměříme maximálně 13 stupňů Celsia a čeká nás opět nižší oblačnost.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
2: Tak a teď už hrajem.

0: naší vlně další hit. Máme čtvrtek 15. října a na dnešek připadá Národní den hub. Tak to je ideální příležitost vyrazit v nejbližších dnech do lesa a nějaké houby si nazbírat. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej.
2: 4 centáky navíc?
3: To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich rádiových vlnách máme přehled, co hýbe regionálními zprávami a místními weby. Víme, o čem se píše. Oblíbená služba sdílených kol bude v Prostějově fungovat i po letech 2027 a 2028. Píše o tom report.cz. Železniční depozitář v Olomouci chystá velkou proměnu. Návštěvníci ho před velkou přestavbou mohou navštívit.

0: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Už jako malý jsem se rád válel po zemi. Zůstalo mi to až doteď.
5: Přijďte se podívat, jak olomoucký golman vychytá všechny střely hráčů z Karlových Varů. Extraligové utkání startuje tento pátek v 18 hodin.
4: Vy se proto doma neválejte a pojďte na hokej. Buďte naším šestým hráčem.
5: Jsme v tom všetci spolu.
4: A i ty jsi jedním z nás. Zdraví Matěj Machovský, brankář HC Olomouc.
6: Rádio Hana, Skyrock.
5: Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

the god of hellfire, and I bring

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa je, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Hana Skyrock.
0: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Pardubicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru s datem 15. října. Začínáme u půvabné dámy, nejslavnější špionky všech dob. To je Mata Hari, oslnivá tanečnice vystupující z poře oděná. Milenka nejmocnějších mužů je francouzskými vojáky popravena 15. října 1917. Vzpomínat budeme také na československý úspěch na pomezí sportu a cestovatelství.
2: Víc než 30 let od prvního zdolání nejvyšší hory světa trvalo, než na jejím vrcholu stanuli i dva českoslovenští horolezci. Sen se jim splnil přesně 15. října 1984. Už o den později zasáhla ale expedici tragédie. 50-letý Josef Psotka při sestupu zahynul. Cestou do základního tábora zastihl skupinu orkán a rozdělil je. Psotka odmítl jít v jednu chvíli dál, druhý den ho nalezli mrtvého. Do historie českých horolezců, kteří dobili Mount Everest, se jako první zapsal Leopold Culovský. Prvenství mezi českými ženami má zase Renata Chlumská.
1: Doma pokračujeme u rokového bubeníka Jaroslava Erna Šedivého, narozeného 15. října 1947. Milovníci tuzemského big beatu počátku 70. let si ho jistě vybaví na skvělé desce Flamenga Kuře v hodinkách nebo ve skupině Energie s Lubošem Andrštem v čele. Ve stejný den ale o rok mladší je i Ir Chris de Burr. Ten slaví své největší úspěchy v druhé půlce 80. let s deskami jako Man on the Line s hitem High on Emotion, Into the Lights s profláklou baladou Lady in Red nebo Flying Colors. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobrý den, jsou tu další říjnové filmové premiéry tohoto týdne v našich kinech a za filmové experty se hlásí Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Rady, ahoj, pověz, co nového zahřívá promítačky v kinosálech.
2: Ahoj Lukáši a srdečně zdravím posluchače. Tento týden začíná Divočina. Kromě toho, že bude v kině hodně akce, je to i název českého filmu s Klárou Isovou hlavní roli. Ta se svými dětmi unikne z toxického vztahu ke svému otci, který žije daleko od všeho. Je to trošku podivín a postupně děj filmu navozuje pocit, že někdy je ta pravá divočina spíše ve vlastní rodině, než daleko v lese.
3: Nejdůležitější tekutina, kterou máme. Zvířata se o sebe umějí postarat. Vy se to naučíte taky.
2: U dramatu zůstaneme, ale poněkud v jiném pojetí. Velmi napínavou podívanou totiž nabízí film Velrybí pád. Podle stejnojmenné úspěšné knihy uvidíte na stříbrném plátně příběh o tom, jak se při hledání ostatků svého ztraceného otce dostane syn do útrob v Orvaně. Téma je to poněkud neotřelé a taky dost klaustrofobní.
4: So what options does that leave prey like you?
2: Jestli se Jay dostane z velryby ven a kterou stranou, se dozvíte v kině.
4: You're gonna just accept your fate.
2: Určitě si pamatujete, že jsem nedávno mluvil o filmu, ve kterém jsou hlavním nebezpečím pavouci. Ani nový film Hnízdo nebude nic pro ty, co nemají pavouky rádi.
5: You're gonna gas the building with us in it.
2: Když si dovezete z dovolené v kufru prudce jedovatého pavouka, který se navíc množí extrémním tempem, může to dopadnout špatně. Obzvlášť, když vás úřady ve snaze zabránit šíření izolují v zamořeném domě. Říkají vám něco jména Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka, Vega, Akuma? Věřím, že většina z vás si vzpomene, že jsou to jména z legendární bojové hry Street Fighter. Nejen tyto postavy ožívají v novém stejnojmenném filmu, který bude plný odlehčené akce a tvůrci si slibují, že film rozseká miliony fanoušků na celém světě. Já sám jsem ještě Street Fighter hrál na mincových automatech a tenhle film si rozhodně ujít nechám. Bude to 90-ková nostalgie a také aranžmá filmu vás do této doby přenese.
1: Drama Divočina s Klárou Isovou, také napínavý Velrybí pád, Pavoučí hnízdo a nebo videoherní inspirace Street Fighter, který jsme hráli v 90. letech. To jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech a pozvánky přinesl Radek Kreuziger z Premiér Cinemas. Děkujeme, že jsi s námi.
2: Díky Lukáši a všem přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

Peace.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký poslech Skyroku 16. října. K narozeninám dnes gratulujeme rokové bleše z Red Hot Chili Peppers. Blecha alias Flea alias Michael Balzari, jeden z nejuznávanějších baskytaristů poslední doby, skáče světem od roku 1962. Jen o 6 let později vychází milník rokové hudby. Legendární Jimi Hendrix se svými Experience posílají fanouškům dvojalbum Electric Ladyland. V zámoří se stává prodejní jedničkou s multiplatinovými oceněními a také v Evropě si vede skvěle. Hudební klenot nabitý skvělou hudbou obsahuje nesmrtelné klasiky jako Voodoo Child nebo cover z pera Boba Dylana All Along the Watchtower. Do roku 1990 se posunujeme za ZZ Top. Ti na pulty obchodů posílají album Recycler. Pro ZZ Top je poslední z trojlístku alb produkovaných s použitím syntezátorů. Extra připomínám vypalovačku Double Back, která je součástí filmu Návrat do budoucnosti 3 a i samotní vousáči si v bijáku střihli cameo roli. I další kusy jako Concrete and Steel, My Head's in Mississippi, Give It Up nebo Burgerman zahřejí rockerovo srdce. Poslední zastávka v putování za výjimečnými deskami vede k 16. říjnu 2001. Prince temnoty Ozzy Osbourne vydává své 8. studiové LPčko Down to Earth. Jistě si z něj vybavíte úvodní šlapavý single Gets Me Through a baladu Dreamer. Na albu Ozzyho doprovází známé tváře z rokových vod. Za bicími sedí Mike Bordin z Faith No More, basu drtí Robert Trujillo, ten se později přidá k Metallice, no a samozřejmě rocková celebrita Zakk Wylde. Nakonec nehudební zajímavost. Prvním člověkem, který zdolává všech 14 8000ových vrcholů a rovnou bez kyslíku, se stává 16. října 1986 italský horolezec Reinhold Messner. Poslední překážku v pokoření této bajné hranice představuje pro Messnera čtvrtý nejvyšší vrchol světa, himalajský Loce, vysoký 8516 metrů. I zítra pro vás máme nachystané perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.